Hát akkor csak intiver, bajom tis, szanokó, de én meskal v jednom pokojíku, ale situácia, situácia taká, že jem otváranko do nej jem nemal. Faktečne nemal otváranko, bo nemý jem chodíte prez oficínu, to jem skákal čerez plit. Jak jem prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti byl rivno urizaný, ne na nesklesejsto, ne na skis. Bo jem vidro stavlal na stopku, potem preskakoval čerez plit i vchodil do chuž. No, jaký súvodu treba bolo mať v chuž do na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, kotre je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami z vyknom je drančastý plít, v kotrom nit otveranka, čerez kotrý skaču druhý rik. V mojim kutyku 3x4 mlynyča, vidro i baščata. Železná poštiel, mladá žena, Christos na štini rozpiatý. Na mojim stoli zhydno ležat Harazimovič, drač, horáci. V mojim jazyku kosty neje i racii. Na mojim stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horáci. V mojim jazyku kosty neje i racii.